0: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3-milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 a páteční k 33 stupňům Celsia. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
1: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
2: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
1: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
3: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
1: Pozdější vakcinaci ale může pocítit i naše peněženka. Vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Obchodní dům Breda v Opavě se opět částečně otevřel veřejnosti. V přízemí historicky cenné budovy, která projde zásadní rekonstrukcí, otevřeli prostor zvaný Breda Point pro pořádání kulturních a společenských akcí. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, zájem o jeho využití je velký.
4: Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabízí místo pro 200 lidí, které je možné upravit podle typu akce. Velká rekonstrukce legendárního obchodního domu by měla začít na přelomu let 2027 a 2028 a do té doby bude Breda Point fungovat. V budoucnu by zde pak mělo v suterénu vzniknout loutkové divadlo, na střeše bar a restaurace s výhledem na město a Jeseníky, bude zde společenský sál a také kanceláře a malé obchody. Eva Panošová, Rádio Impuls Opava.
0: Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Do toho jí lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá delší čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení, které plánovala na letošní léto až do konce srpna. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně ale zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno, během dnes postupným přibýváním oblačnosti. Večer se také mohou ojediněle objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26. Končí zpráva.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc. Sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi,

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

tahle můza dneska služka mici skončila na ulici a pod mostem má byt.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
1: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5,75 miliardy korun, Český rozhlas by měl hospodařit s více než 2 miliardami. Částka se zvedne v případě, že kumulovaná inflace dosáhne 10%. Novela zákona o veřejnoprávních médiích teď zamíří do poslanecké sněmovny. V Česku letos řádilo už páté potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil během jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasinami. Svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr za sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicích poničil hřbitovní náhrobky a zhodil střešní tašky. Z Kvasin jsou hlášené také popadané stromy. Událost se obešla bez zranění. Před budovou Jabloneckého gymnázia u Balvanu se v podvečer sešly stovky rodičů, studentů i zástupců veřejnosti, aby vyjádřili nespokojenost se současným směřováním školy. Účastníci shromáždění požadovali rezignaci ředitelky Michaely Mutl, které vyčítají špatnou komunikaci, cenzuru, destabilizaci učitelského sboru a chybějící vizi. Dlouhodobé napětí na gymnáziu vyvrcholilo začátkem měsíce, kdy k odchodu ředitelku vyzvali samotní studenti. Školská rada už kraji jako zřizovateli podala oficiální návrh na její odvolání. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta slíbil, že rada kraje situaci projedná a rozhodne o dalším postupu do konce školního roku. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě při slavnostní liturgii požehnali nové varhany. Unikátní hudební nástroj symfonického typu se pyšní více než 5700 píšťalami a váží přes 45 tun. Podle nadačního fondu svatovítské varhany vyjde celá stavba na bezmála 160 milionů korun. Většinu částky se podařilo vybrat v národní sbírce od tisíců dárců. Lidé se ale do ní mohou stále zapojit adopcí posledních píšťal. Snahy o pořízení nového nástroje pro Pražskou katedrálu trvaly 14 let. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
2: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou natažené troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, od západu se pak obloha zatáhne, přidá se místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude během dne jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a večer se taktéž ojediněle mohou objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. Odrýma cibulkama tapety parmazán.

0: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 a páteční k 33 stupňům Celsia. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
1: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
2: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
1: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
3: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
1: Pozdější vakcinaci ale může pocítit i naše peněženka, vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Obchodní dům Breda v Opavě se opět částečně otevřel veřejnosti. V přízemí historicky cenné budovy, která projde zásadní rekonstrukcí, otevřeli prostor zvaný Breda Point pro pořádání kulturních a společenských akcí. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, zájem o jeho využití je velký.
4: Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabízí místo pro 200 lidí, které je možné upravit podle typu akce. Velká rekonstrukce legendárního obchodního domu by měla začít na přelomu let 2027 a 2028 a do té doby bude Breda Point fungovat. V budoucnu by zde pak mělo v suterénu vzniknout loutkové divadlo, na střeše bar a restaurace s výhledem na město a Jeseníky, bude zde společenský sál a také kanceláře a malé obchody. Eva Panošová, Rádio Impuls Opava.
0: Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Do toho jí lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá delší čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení, které plánovala na letošní léto až do konce srpna. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně ale zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti. Večer se také mohou ojediněle objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Český Impuls.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Mám naději, že uslyší.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je to touha

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Koncesionářské poplatky mají na kahánku. Vláda schválila jejich zrušení. Podle ministra kultury Oty Klempíře se má změnit pouze systém financování a nic jiného.
2: Zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
1: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5,75 miliardy korun. Český rozhlas by měl hospodařit s více než 2 miliardami. Částka se zvedne v případě, že kumulovaná inflace dosáhne 10%. Novela zákona o veřejnoprávních médiích teď zamíří do poslanecké sněmovny. V Česku letos řádilo už páté potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil během jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasinami. Svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr za sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicemi

0: liturgii požehnali nové varhany. Unikátní hudební nástroj symfonického typu se pyšní více než 5700 píšťalami a váží přes 45 tun. Podle nadačního fondu svatovítské varhany vyjde celá stavba na bezmála 160 milionů korun. Většinu částky se podařilo vybrat v národní sbírce od tisíců dárců. Lidé se ale do ní mohou stále zapojit adopcí posledních píšťal. Snahy o pořízení nového nástroje pro pražskou katedrálu trvaly 14 let. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
1: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou natažené troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, od západu se pak obloha zatáhne, přidá se místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude během dne jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a večer se taktéž ojediněle mohou objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

čekají jindy pár. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pro Český impuls. Zprávy v 6.
1: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3 milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 a páteční k 33 stupňům Celsia. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
2: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
3: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
2: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
4: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
2: Pozdější vakcinaci ale může pocítit i naše peněženka, vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf.

0: jeho impuls Opava.
1: Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Do toho jí lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá delší čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení, které plánovala na letošní léto až do konce srpna. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně ale zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno, během dnes postupným přibýváním oblačnosti. Večer se také mohou ojediněle objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po 6. Adam Kořica přeje dobré ráno. Společně s vámi už jsem vzhůru a budu pouštět muziku let 60. až 80. před námi úterý 16. červen. A teď už píseň S Bohem lásko, já jdu dál v podání Josefa Laufra.

se měla lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

z projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřeb,

0: Tady je Rádio Český Impuls, přeji hezké ráno, úterý 16. červen. Máme po 6. za malou chvíli naše letní kino a v něm skladba ze seriálu Píseň pro Rudolfa III.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Práce v domácnosti. Téma pro Jaroslavu Adamovou a Petra Nárožného. I o tom bude dnešní vysílání kolegy Alexandra Hemaly, který nabídne svůj pořad Smějeme se. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Jak se domluvit v Albánii? Náš cestovatel Jirka Kolbaba chválí jazykovou vybavenost Albánců a rád se s námi podělí o své cestovatelské zkušenosti o 1:30. Dny v českých písničkách. Takhle bude znít naše první ranní úterní hudební dvojice, já více detailů poodhalím po 6:30. Teď už ale letní kino, Ráda Český Impuls, Helena Vondráčková, Píseň Růže kvetou dál.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 16. červen do půl sedmé, za malou chvíli naše další muzika let 60. až 80. Petr Spálený, písnička Plakalo baby. Skladba Dobrý den pro Markétu Muchovou vznikla místo Pugetu růží. Víc prozradí František Ringo Čech zítra v půl dvanácté kolegovi Zdeňkovi Sekaninovi, který pro nás chystá premiérový díl hudebního kalendáře.
1: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidní.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, po půl sedmé Dalibor Janda, píseň Kde jsi. Také nás čekají nejnovější zprávy společně s předpovědí počasí. My celé léto promítáme písničky z českých filmů, seriálů a pohádek. Užijte si u Českého impulzu atmosféru letního kina, vždy jednou za hodinu vám tedy nabídneme právě písničku našeho letního kina. Teď už ale rychlý přehled zpráv, přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Dobré ráno. Starší muž zemřel po srážce s vlakem na Frýdecko-Místecku. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Rybáři můžou ode dneška do konce roku znovu lovit štiky, candáty nebo okouny. Maďarští poslanci omezili funkční období jednotlivých premiérů na 8 let. Vážná nehoda zastavila provoz na dálnici D6 na 26. kilometru ve směru z Prahy do Karlových Varů. A dnes bude jasno až polojasno, místy zvětšená oblačnost, večer místy občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po 6:30, na řadě je naše první ranní úterní hudební dvojice a ta nabídne dny v českých písničkách. Čeká nás František Ringo Čech a Markéta Muchová. Duet Dobrý den. Mimochodem o této skladbě bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato písnička vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a pak nás také nemine 8. den skupiny Olympic. Startuje naše první ranní úterní hudební dvojice. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, úterý 16. červen do 7. za malou chvíli Marcela Holanová, písnička Žárlím. Do jakého rána jste se probudili? Jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou? Zkrátka zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísla 734 787 981. Můžete nám napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Těším se na vaše textovky a v příští hodině už budeme společně vysílat.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Na 200 lidí přijde brzy o práci na Jablonecku. Dvě společnosti vyrábějící díly na auta ohlásily ve druhém pololetí tohoto roku konec působení v regionu. Mezi nimi je i řada pracovníků z Polska. V jedné firmě dostanou výpovědi lidé v srpnu, v další v říjnu. Úřad práce se chystá pomáhat těmto lidem s hledáním nového uplatnění. Úředníci chtějí jít za zaměstnanci přímo do továren. Mezi propuštěnými budou hlavně profese jako operátor výroby, skladník či technik kvality a po nich je v regionu velká poptávka. Po srážce s vlakem na Frýdecko-Místecku zemřel starší muž. Podle policejní mluvčí Evy Michalíkové se neštěstí stalo na trati z Bohumína na Karvinsku směrem na Slovensko, kde musel být v úseku mezi stanicemi Bystřice a Třinec zhruba na 3 hodiny omezen provoz. Nyní už je plně obnoven. Podle mluvčí byla dechová zkouška u strojvedoucího negativní. Ve vlaku se nikdo nezranil. Začíná sezóna vykrádaček. Nejvíc škod způsobených vloupáním bývá hlášených právě během letních měsíců. Lidé častěji opouštějí své domácnosti, protože jedou na dovolenou. S policisty i zástupci pojišťoven o tom mluvil reportér Tomáš Kabát.
2: Zásadní je zabezpečení. Lidé by měli zamykat a pořizovat si bezpečnostní dveře a vyplatí se taky investice do alarmů, čidel nebo trezorů. Když už přece jenom dojde ke vloupání, je zásadní zachovat místo činu v původním stavu až do příjezdu policie. Dobré je taky pořídit fotky a kontaktovat i pojišťovnu. Vyplatí se mít u sebe i snímky, které zachycují, jaké vybavení máte doma, a to právě pro pojišťovnu. Pokud máte byt pojištěn, je dobré myslet taky na aktualizaci smluv tak, aby odpovídala hodnotě toho, co máte v bytě.
1: Tomáš Kabát, díky. Fotbalový klub Karviná končí v první lize. Etická komise fotbalové asociace ho z nejvyšší soutěže vyloučila kvůli ovlivnění 3 utkání. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Její šéf, primátor Jan Wolf, zaplatí 3 miliony a nesmí působit 12 let ve fotbale. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Z verdiktu by mohla těžit pražská Dukla. Pokud se Karviná s Wolfem do 5 dnů neodvolají, bude rozhodnutí platit. A jelikož sezóna skončí až 22. června, Dukla se tím zachrání a sestupujícím týmem bude právě Karviná. No a teď ráno bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost, od západu bude přibývat oblačnosti na celém území, v Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě výjimečně i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 7. hodině.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já už koukám na vaše zprávy ohledně počasí, ty posíláte na náš WhatsApp a nebo klasickou SMS-kou, číslo je stejné, 734-787-981. Dobré ráno ze Štúrova nám přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 10 stupňů. Paní Helča v Kraslicích má na teploměru 5 stupňů a paní Dáša z Mítěže pod Řípem hlásí slunce a 9 stupňů. Moc děkuji za spolupráci a těším se na vaše další zprávy. Za malou chvíli Michal David.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Úterní ráno, 16. červen, nabídnu samozřejmě i naši impulzovice krabičku. Máme v ní Dalibora Jandu, písničku Kdejsi a pozor, skladbu nám uvede Helena Vondráčková po 7:30. Kolega Saša Hemala si chystá své televizní tipy, nahlédne za nás do televizního programu a to o 12:30. V rámci ranního tématu se podíváme do vaší garáže, zazpomínáme na auta, která jste měli, také nám můžete říct auto, které aktuálně máte a které auto v rámci té historie bylo pro vás to nejlepší, to třeba teď to, co máte. 604-111-211 zjišťujeme, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit. První reakce, komentáře v rámci ranního tématu nás čekají zhruba za takových 6-7 minut. Máme minutu po 7:45 a teď už český hitmaker Michal David, píseň Zabitej čas tady na rádiu Český impuls. Dobré ráno.

0: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.
1: Úterý 16. červen, přeji hezké ráno, blíží se 7:30. V rámci ranního tématu nakoukneme k vám do garáže. Pro někoho je auto jen dopravní prostředek, pro jiného člen rodiny. Někdo dodnes vzpomíná na svého prvního favorita, jí nedá dopustit na auto, kterému slouží už roky. A ruku na srdce, kdo z nás někdy ke svému autu nevytvořil trochu osobní vztah? Já zjišťuju, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit.
2: Ahoj, tak u nás má každé auto přezdívku. Doma, co máme osobáky, tak Volvo je Viking. Pak, co máme takový malý služební, tak to tomu říkáme Cadillac. A v práci jsem mýval Red Rebela, pak Holanďana a teď Kometa.
3: Samozrejme, že moje auto musí mať prezývku. Ja ho prezývam, že kabelka. Keď sa čokoľvek na ňom pokazí, vyťahnem bezpečnostné pásy, zatvorím dvere, hodím to na chrbát ako batoh a môžem pokračovať. Už nie v jazde, už iba v kroku, ale dá sa tak povedať. Tým, že je strašne ľahučké to autíčko, maličké, spratné, jednoduché parkovanie, úžasný stroj.
1: Do počutia, a co vy ostatní, kolik aut jste za život vystřídali a které bylo to nejlepší? Jaké bylo vaše úplně první auto? Měli jste doma někdy favorita Formana nebo Felici? Má vaše auto přezdívku jakou a proč? Jakou největší cestu jste se svým autem podnikli a máte nějakou písničku, která podle vás neodmyslitelně patří k řízení? Stále můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám. Do 7:30 naše muzika, let 60. až 80. Hezké ráno.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dvě minuty po půl osmé Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, respektive ráno, pardon, já už předbíhám. Máme stále ráno, jo, buďte v pohodě, úterý 16. červen, dvě minuty po půl osmé. Za malou chvíli Marie Rotrová, Pavel Bobek, píseň S tím bláznem si nic nezačínej. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí takhle z rána jasno, slunce a 10 stupňů. Pozdravy posíláme naspátek a já už teď zdravím kolegu Vítka Zábranského, který se pro nás přichystal nové zprávy.
1: Dobré ráno. Na Rychnovsku se podle meteorologů objevilo letošní páté potvrzené tornádo. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Britská zpěvačka Bonnie Tyler je po týdnech umělého spánku opět při vědomí. Mezinárodní fotbalová federace chce vysvětlení od videorozhodčího kvůli kontroverznímu gestu do kamery. A ještě počasí, bude jasno až polojasno, místy zvětšená oblačnost, večer místy občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno s datem 16. června. Zdali pak Helena Vondráčková někdy uronila slzu u písniček Dalibora Jandy? To uslyšíme právě teď. Startuje naše impulzovic krabička, máme v ní píseň Kde jsi?
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Dalibor Janda býval mistr pomalých písní, při kterých asi žádné dívčí oko nezůstalo suché. Přiznám se, že ani moje ne. Janda má zajímavý hlas, jeden z těch chrapláků, které jsou odjakživa hrozně sexy. Málo kdo si uvědomuje, že Janda si sám složil melodie k většině svých největších hitů. Píseň Kde jsi? Patří mezi ně. Byl to velký hit roku 1987 a určitě se na tom podílela i doprovodná studiová kapela, která zněla na tu dobu velmi moderně.

0: Dobré ráno, úterý 16. červen, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Blíží se nám 8. hodina, my si do zpráv celou pustíme vaše další reakce v rámci dnešního ranního tématu. My řešíme vaši garáž, zajímá nás, jaké máte auto, berete auto jako dopravní prostředek, nebo je to pro vás člen rodiny, někdo dodnes vzpomíná na svého prvního favorita, jiný nedá dopustit na auto, kterému slouží už roky. No a my zjišťujeme, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit, kolik aut jste za život vystřídali, které bylo to nejlepší, jaké bylo vaše úplně první auto, měli jste doma třeba někdy favorita, Formana nebo Felici, má vaše auto přezdívku, jakou a proč, jakou největší cestu jste se svým autem podnikli a máte nějakou písničku, která podle vás neodmyslitelně patří k řízení.
1: Měl jsem Kia Sorento, říkali jsme jí Bagheera, protože byla černá. A teďka aktuálně máme Passata čtyřkolku a tomu říkáme Paša.
2: Manželka měla Trabanta a říkala mu BMW. A když někdo se divil, že to není BMW, to je Trabant, ona říká, ne, to je bakelitové motorové vozidlo.
0: Tak to je úžasné, to si budu muset zapamatovat. Co vy, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit? Stále můžete volat, těšíme se na vaše další ohlasy. Sbíráme na čísle 604-111-211 do 8 do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Další muzika, ale 60. až 80.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou, alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní kolaps a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
2: Což samozřejmě zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorňujeme na to, prosím, přijďte letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Meteorologové potvrdili další výskyt tornáda. Objevilo se v sobotu 13. června popoledni na Rychnovsku. Putovalo 11 kilometrů a způsobilo drobné škody. Poškodilo střechy či náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že je to 5. tornádo, které se v Česku potvrdilo v letošní sezóně. Všechna byla slabá. První se ukázalo v dubnu na východ od Jičína. Další se koncem května a začátkem června vyskytla v Děčíně, u Netolic na Prachaticku a nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. V Kalifornii se zřídil americký strategický bombardér. Na síti X o tom informovali ozbrojené síly USA. Celá posádka na palubě zahynula. Příčina nehody zatím není známá. Podle prohlášení amerického letectva se letoun vydával na rutinní zkušební misi. Havaroval krátce po vzletu. Mezinárodní fotbalová asociace si posvítí na australského videorozhodčího. Sean Evans vyvolal na mistrovství světa pozdvižení kontroverzním gestem, které udělal do kamery před nedělním utkáním mezi fotbalisty Německa a Curaçaa. Spojený palec a ukazováček se používá v mnoha zemích jako symbol OK, nebo také jako součást dětské hry. V obrácené podobě pod úrovní pasu se ale může vysvětlovat jako symbol krajní pravice a nadřazenosti bílé rasy. Podle BBC žádá mezinárodní federace FIFA od Evance vysvětlení. A na závěr zpráv se ještě podíváme na počasí. Bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu začne mraků a přibývat na celém území a dorazí místy i občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Adam Kuřica přeje hezké úterní ráno s datem 16. června. Svátek slaví pánové se jménem Zbyněk. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už Lenka Filipová, píseň Až to budem mít.
4: Kup mi den,

0: Za 3 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterní ráno, 16. červen, já stále sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Napsat můžete na náš WhatsApp, číslo k nám je 734-787-981 a nebo na stejné číslo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky z Louky, ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojce. Prozradím, že zpívat bude Marta Kubišová, uslyšíme také Helenu Vondráčkovou, více po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, kteří lidé si zaslouží dovolenou. Tak můžete nám to napsat, kteří lidé podle vás si zaslouží zasloužené volno www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Dnes večer nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. A teď už letní kino, Rádia Český impuls, píseň Lásko amore z filmu Trhák. Hana Zagorová, Juraj Kukura, přeji hezké ráno.

0: Dobré ráno, úterý 16. červen do půl deváté, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. Ještě předtím ale ranní téma, které je dnes autíčkářské. A pozor, dovolali se nám konečně i nějaké posluchačky, nějaké ženy. My se bavíme o tom, že pro někoho je autem dopravní prostředek, pro jiného člen rodiny. Někdo dodnes vzpomíná na svého prvního favorita, jiný nedá dopustit na auto, kterému slouží už roky a ruku na srdce. Kdo z nás někdy ke svému autu nevytvořil trochu osobní vztah? Zjišťujeme, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit.
1: Moje první auto byla 63. Říkalo se jí vládní vozidlo. Pak jsem měla další a další, ale někdy jsem si nepojmenovala auta. Občas teda řeknu, ty moje zlato.
2: Dobré ráno. Tak já mám autíčko Fiat Panda a je to moje pandulka. Medvídky mám všude. Mám je na kapotě, na dveřích, mám plyšovou pandu vzadu, mám na klíčích, v autě mě visí panda, prostě všude panda.
3: My máme autíčko Barunku, manžel má čtyřkolku Marviho, potom máme starší čtyřkolku, tý se říká Plechovka, no a protože náš malý syn má taky svou čtyřkolku, tak tomu říká Zlatíčko.
0: Ano, jsem rád, že nám zavolali i dámy. Co vy ostatní, kolik aut jste za život vystřídali, které bylo to nejlepší, jaké bylo úplně vaše první auto, jak na něj vzpomínáte, má vaše auto přezdívku jakou a proč, jakou největší cestu jste se svým autem podnikli a máte nějakou písničku, která podle vás neodmyslitelně patří k řízení. 604-111-211, určitě zavolejte do půl deváté do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Teď hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Rádio Český impuls.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, jojzo, jojzo, jojzo, taky na moč, jojzo, jojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, mrázo, a čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu,
0: Blázo, řekni v čem.
1: No vem si vědro.
0: Vědro má ve mně díru. Vědro má ve mně díru.
2: 4:59 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Z Jičínska nás zdraví pan Jiří, který hlásí slunečno a 11 stupňů na teploměru. Hezké ráno i vám, pane Jirko, pozdravujeme, posíláme zpětnou vazbu. No a za malou chvíli Petra Janu, píseň Moje malá premiéra a teď už kolega Vítek Zábranský. Vítku, ahoj, dobré ráno, ty máš pro nás nejnovější zprávy.
3: Dobré ráno. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta Trumpa připraveni ke krokům k vyřešení války na Ukrajině. Rybáři můžou ode dneška do konce roku znovu lovit štiky, candáty nebo okouny. Maďarští poslanci omezili funkční období jednotlivých premiérů na 8 let. A tenistka Bousková porazila v českém souboji Valentovou a je v Nottinghamu ve druhém kole. A dnes bude jasno až polojasno, místy zvětšená oblačnost, večer se začne nebe zatahovat a objeví se občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 18 až 23 stupni. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nabídne písničky z Louky. Těšit se můžeme právě teď na Martu Kubišovou skladbu Dejte mi kousek Louky a pak nás také nemine Helena Vondráčková nahrávka Jarním loukám. Máme minutu po 8:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Zdravím vás z našeho rádia. Blíží se nám dopoledne 9. hodina, úterý 16. červen. Na řadě je ranní téma. My se dnes po celé ráno bavíme o tom, že pro někoho je auto jen dopravní prostředek, pro jiného člen rodiny. A vydali jsme se společně s vámi do vašeho vozového parku, do vaší garáže a zajímalo mě, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit. Kolik aut jste za život vystřídali a které bylo to nejlepší? Jaké bylo vaše úplně první auto? Měli jste doma někdy favorita, Formana nebo Felici? Má vaše auto přezdívku jakou a proč? Jakou největší cestu jste se svým autem podnikli a máte nějakou písničku, která podle vás neodmyslitelně patří k řízení?
1: Miluju autíčka, miluju řízení. 17 let jsem u jedné firmy a mám tady služební auta. Každé auto v mém životě mělo jméno a teď jsem vyfasovala oktávku tmavě šedivu a když jsem k ní přišla, říkám, ty seš ale fešák. No a je to fešák, Hubert, krásný den.
2: Krásné ráno přeju všem. Já jezdím autem Citroenkem a protože jsem si ho pořizovala v den, kdy má svátek Květa, tak mu říkám Květulinka a nádherně slouží.
0: Přeji spoustu šťastných kilometrů, blíží se 9. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským hrajeme.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Etická komise vyloučila Karvinou z fotbalové ligy. Jde o vyústění korupční kauzy, ve které jde o ovlivňování zápasů. Klub navíc vyfasoval pokutu 10 milionů korun. K tvrdému trestu komise sáhla kvůli tomu, že se jednalo o ovlivňování utkání v boji o udržení v nejvyšší soutěži. 12-letý zákaz činnosti ve fotbale a 3-milionovou pokutu dostal také primátor Karviné Jan Wolf. Rozhodnutí není pravomocné. V souvislosti s rozhodnutím vysvětla Jiskra naděje pro sestupující Duklu. Pokud se Karviná neodvolá, udrží se pražský tým v nejvyšší soutěži. V případě odvolání zůstane současný stav kvůli procesním záležitostem a lhůtám, by se ale příští ročník první ligy zřejmě odehrál jen s 15 účastníky, bez Karviné i Dukly. Uplynulý víkend byl pro Čechy v Chorvatsku mimořádně tragický. V neděli u Splitu po srážce z lodí zemřeli 4 krajané. Tělo posledního se našlo včera. Další 4 lidé skončili se zraněním v nemocnici. Už v sobotu, ale na severu země přišla o život za nejasných okolností jiná Češka. Případ prošetřuje tuzemské ministerstvo zahraničí. Z úcty k pozůstalým zatím nebude poskytovat další podrobnosti. Policie v Karlovarském kraji zesílila kontroly řidičů a za volantem se stále častěji věnují jiným věcem než řízení a jezdí s auty ve špatném stavu, pokračuje náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Technický stav je u nás problém, potvrdila to i zatím poslední série kontrol. Přidává se ale také telefonování, psaní zpráv nebo scrollování za jízdy. Řidičům je jedno, že mohou přijít o 4 body a dostat pokutu 3,5 tisíce. Řeší na to, že je v Karlovarském kraji málo policistů. Právě nevěnování se řízení bylo od začátku roku příčinou 650 nehod a to je víc než loni.
1: Dušan Valenta, díky za příspěvek. Česko se chystá na tropické počasí, výrazně se oteplí ve čtvrtek, od pátku budou teploty v maximech stoupat i výrazně na 30. V závěru týdne bychom se podle výhledu počasí měli dočkat i prvního letošního supertropického dne, tedy s maximální teplotou alespoň 35 stupňů. Už nyní je podle meteorologů velmi pravděpodobné, že půjde o dosud nejteplejší období letošního roku. Zatím není jasné, jak dlouho horké počasí vydrží. Některé modely naznačují jeho pokračování i v příštím týdnu. Teď jste slyšeli, že se na nás chystá tropické počasí, dnes ale ještě budou teploty mezi 18 až 23 stupni, na jižní Moravě naměří až 25, jinak bude většinou jasno až polojasno, večer se začne nebe od západu zatahovat a dorazí déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině. S přáním hezkého dopoledne se hlásí i Adam Kořica, úterý 16. červen. A teď už duet Kdo nespívá, nemá hit v podání Lindy a Pavla.

0: Minuta po 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino, písnička Dítě štěstiny, která zazněla ve filmu Pupendo. Zpívat budou Petr Spálený a Zdeněk Rytíř. Já už teď koukám na náš Facebook, zjišťujeme, kteří lidé si podle vás zaslouží dovolenou. Koukám do komentářů, tak paní Olga Morgensternová nominovala sebe, paní Renata Letrichová také a ještě označuje Luci Vaňkovou, pan František Plachý píše všichni, kdo manuálně pracují, paní Irena Soukupová píše naše celá rodina. Tak kdo podle vás si zaslouží dovolenou, klidně nám to napište, označte ho i v komentářích, pokud má Facebook, ať vidí, že na něj takhle myslíte. Dejte nám vědět www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po 9:45, za malou chvíli Petr Spálený, Zdeněk Rytíř, letní kino, rádia Český impuls.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
9: Štěstěné je to, co letí,

Dbal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimin?

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český Impuls Rádio pro radost. Ze života za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. těšit se můžeme třeba na Ivon Přenosilovou, Dalibora Jandu nebo Jaroslava Vykrenta. Ze všeho nejdřív nás ale čeká Marcela Hlanová, píseň Já jsem tvá stála. Tak víte co, pojďme rovnou na to. Já vám přeji hezké úterní dopoledne, zatím 16. června a už chystám rekapitulaci ranního tématu. Bavili jsme se o autech více za malou chvíli. Teď už tedy zmiňovaná Marcela Hlanová. Máme 3 minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jen 3 na 4.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne s datem 16. června. Blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským si ještě určitě poslechneme písničku Jsem tvá stála v podání Marcely Holanové. V ranním tématu jsme nakoukli k vám do garáže. Pro někoho je auto jen dopravní prostředek, pro jiného člen rodiny. Někdo dodnes vzpomíná na svého prvního favorita, jiný nedá dopustit na auto, kterému slouží už roky. A ruku na srdce, kdo z nás nikdy ke svému autu nevytvořil trochu osobní vztah? Já jsem se ptal, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit, kolik aut jste za život vystřídali a které bylo to nejlepší, jaké bylo vaše úplně první auto, měli jste doma někdy favorita Formana nebo Felicii, má vaše auto přezdívku, jakou a proč, jakou největší cestu jste se svým autem podnikli a máte nějakou písničku, která podle vás neodmyslitelně patří k řízení?
1: Já jsem měla dvě škodovky s oranžovou metalízou, obě se jmenovaly Cihličky a teď mám třetím rokem Suzuki Vitaru, červenou s černou střechou a tam se úplně nabídlo, je to Karkulka.
2: Já mám jedničkovou Octavii z roku 98 a v rodině a mezi přáteli přezdíváme Červená střela, protože na své roky jezdí pořád skvěle.
3: Máme doma Ravku 21 let, říkáme jí babička, je to auto k nezaplacení.
4: Hudební kalendář Českého Impulsu.
5: V roce 1983 vtrhla na tuzemské diskotéky a do hitparád písnička s názvem Dobrý den. Šlo o převzatý kousek, jehož textu se ujal František Ringo Čech.

0: Proč jsi s touhle zpěvačkou Markétou Muchovou Ringo zahrál i zaspíval? Důvod vás asi opravdu překvapí a dozvíte se ho jen v případě, že ve středu o 11:30 naladíte hudební kalendář Rádia Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Stavební deck přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Zprošťující rozsudek Sverryho kauzy přezkoumá odvolací soud. Dnes to veřejnoprávnímu rozhlasu potvrdil soudce Marek Bodlák, který verdikt vynesl. Odvolání podala státní zástupkyně v případu za znásilnění tehdy 17-leté dívky. Prvoinstanční soudci se ženě v jejím popisu situace uvěřil, nenaplnila se ale podle něj v tomto případě skutková podstata trestného činu znásilnění. Věc teď přezkoumá odvolací senát. Termíny jednání zatím vypsané nejsou. V centru postupimi u Berlína v Německu proběhla ráno evakuace. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války se přesunulo na 6,5 tisíce lidí. Zónu s hlavním nádražím či Braniborským zemským sněmem měli lidé opustit do 8:30. Nyní začnou pyrotechnici se zneškodňováním bomby. Americkou leteckou pumu o váze 250 kg našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. Na trase dálnice D11 se rýsuje nová podzemní silnice. Stavbaři vyrubali za Trutnovem v Královéhradeckém kraji 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. Složitý postup prací popisuje stavby vedoucí Jan Faltýnek.
2: Po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu, trhavinami. Poté ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází k instalaci primárního ostění a takhle postupujeme krok po kroku.
1: Tunel opevnění na Trutnovsku bude mít dva téměř 500 metrů dlouhé tubusy. Stavbaři by se měli v létě přesunout s technikou na ražbu tunelu Poříčí o něco jižněji. Oba jsou součástí připravovaného úseku dálnice D11 od Trutnova až ke státní hranici s Polskem. Britská zpěvačka Bonnie Tyler nabyla vědomí. Stalo se tak po více než 5 týdnech, co byla po operaci v Portugalsku uvedená do umělého spánku. Stále je ale vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Tyler proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto. Podle možností se přesouvají na příští rok. O podzimních termínech se zatím nerozhodlo. No a dnes bude zpočátku jasno až polojasno od západu, ale začne mraku přibývat. V Čechách čekáme už během dne občas déšť nebo přehánky, na Moravu a do Slezska dorazí až později. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis na rádiu Český impuls opět za hodinu. Já jsem Adam Kuřica a mám pro vás nachystanou další muziku let 60. až 80. Přeji dobrý den a také pohodový poslech. Teď u písně Všechno bude fajn.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 16. červen, přeji hezké dopoledne do 10:30, další muzika, ale 60. až 80. Ivan Mládek a jeho banjo band, píseň Nejkrásnější období je podzim. V pořadu Máme Česko rádi se vydáme na Jizerku do rezervace tmy. Co taková rezervace slibuje? Uslyšíme, dozvíme se, chcete-li, o 10:30.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto.
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 16. červen, přeji hezké dopoledne. Naše další hudební dvojce nabídne písničky Boba Dylana, ale samozřejmě v češtině, více prozradím po půl jedenácté. Teď se vydáváme do severních Čech a budeme prosím vás potřebovat baterku. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Slyšeli jste už někdy o rezervaci tmy? Jestli ano, tak určitě víte, že u nás je na Liberecku, na Jizerce, protože něco podobného pak mají už jen v cizině, třeba u protinožců nebo v Kanadě a USA. Víc si o oblíbeném výletním místě povíme s profesionálním turistou Miroslavem Tausigem. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den, tak co byste ráda věděla?
2: No, já bych tentokrát začala. Jizerka byla dost známé výletní místo ještě před vyhlášením temné rezervace. Je to bývalá sklářská osada, huť tady stávala od 19. století.
3: A nezapomenete, Hanko, jo, na drahé kameny?
2: No, tak to se přiznám, že zapomenu, protože nevím, co má Jizerka s drahokamy společného.
3: No, vždyť tady bývalo naleziště rubínů, smaragdů, safírů. Ostatně po nich se jmenuje zdejší safírový potůček.
2: Drahokamy ale obrazně se tady dají sbírat i teď. V okruhu k polským hranicím je totiž takzvaná rezervace tmy, takže jsou tam mimořádně dobře vidět hvězdy. V Jizerce není veřejné osvětlení a přes okolní hřebeny hor se nešíří světlo lamp z měst a obcí.
3: Máte pravdu, oblast zasahuje tedy i do Polska a ať jsme přesní, zabírá skoro 75 čtverečních kilometrů. Z toho už je jasné, že je tu opravdu tma jako v pici, teda pokud nesvítí měsíc. Za jasného počasí je každopádně z Jizerky vidět bez dalekohledu až 1000 hvězd. No a ať mají posluchači nějaké srovnání, ve městě jich uvidíte tak maximálně 200.
2: Pěší by neměli vynechat především cestu na Bukovec s vyhlídkou nebo naučnou stezku kolem něj přes Polsko. A kdo Jizerku vůbec nezná, nejbližší větší sídla v okolí jsou Tanvald a Harachov. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou nás te čeká naše úterní dopolední hudební dvojce. Máme úterý 16. červen. Zmiňuji to proto, protože v tento den roku 1994 poprvé v České republice vystoupil Bob Dylan. A my si v naší hudební dvojci poslechneme písničky Boba Dylana, české verze jeho originálů. Nabídnu Fešáky, nahrávku Hej chlapče s tamburínou v originále Mr. Tambourine Man, a pak nás také nemine Golden Kids, skladba Časy se mění v originále The Times They Are Changing. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezké úterní dopoledne, i nadále si ho užijte s rádiem Český impuls, dále už se na vás těší kolega Honza Benešovský, já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1983 vtrhla na tuzemské diskotéky a do hitparád písnička s názvem Dobrý den. Šlo o převzatý kousek, jehož textu se ujal František Ringoček.

0: si s touhle zpěvačkou Markétou Muchovou Ringo zahrál i zaspíval. Důvod vás asi opravdu překvapí a dozvíte se ho jen v případě, že ve středu o 11:30 naladíte hudební kalendář Rádia Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026 od pátku do neděle 26. až 28. června 2026 www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
1: Hudební dvojice
8: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. V Chorvatsku vytáhli z potopené plachetnice tělo čtvrtého Čecha. Loď s českou posádkou se potopila v neděli u Splitu. Zahynuli 4 lidé. Další 4 se po kolizi s katamaránem zranili. Těla 3 zemřelých chorvatské námořní záchranné jednotky vytáhly z vody bezprostředně po nehodě. Prokuratura nařídila jejich toxikologický posudek. Incident je v šetření. Podle českého ministerstva zahraničí zůstává v nemocnici jedna osoba, její stav není vážný. Na dálnici D35 u Kocourovce na Olomoucku můžete vidět ojedinělý úkaz. Armáda prohání leopardy. Posádky 9 tanků nacvičují jízdu v koloně. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, po dálnici pojedou opakovaně v 9-kilometrovém úseku ve směru na Ostravu.
2: Výcvik je naplánován na dobu mezi 9 a 15 hodinou. Na dálnici najedou tanky na nájezdu Kocourovec. Pokračovat budou k velkému újezdu a odtud zpět směrem do útvaru. Jízda se zopakuje několikrát. Trasa pohybu tanků bude označena kužely. O řízení dopravy se postarají regulovčíci, zástupci policie a vojenské policie. Leopardy mají na pásech gumové patky, které jim umožňují bezpečně přejíždět i po zpevněných silnicích. Nehrozí tak zničení vozovky. Eva Panošová, Olomoucko.
1: Děti s problémy není kam dát, výchovné ústavy hlásí plno. Ročně jich je podle deníku Právo potřeba umístit přes 1000. Podle ombudsmana a zmocněnce ministerstva školství Jilky jsou problémy dětí v zařízeních stále závažnější. Zatímco dříve šlo o záškoláctví a útěky z domova, dnes jde často o zanedbané nebo zneužívané děti. Až 1/3 z nich má psychiatrickou diagnózu. Odborníci varují, že pokud nepřijde rychlá změna, systém dětem přestane pomáhat. Ministerstvo školství změny chystá. Výchovné ústavy by měly personálně posílit a děti se rozdělit do menších skupin. Aktuálně úředníci objíždí zařízení a sbírají data. V Krkonoších se daří vlkům, v národním parku jich žije alespoň 11. Vyskytují se na 2 až 3 vlčích teritoriích a odchovávají mláďata. Přestože návrat vlka představuje významné přínosy pro rovnováhu v české krajině, realitou jsou také škody na hospodářských zvířatek. Vloni v Krkonoších zaznamenali 53 útoků. Jejich hlavní vlna nastupovala v období června a ustoupila v září. No a dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku i polojasno až skoro jasno. V Čechách čekáme odpoledne na Moravě a ve Slezsku až večer, místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 18 až 23 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné úterní dopoledne po 11. hodině, od mikrofonu se opět hlásí Honza Benešovský a posílám skvělou písničku kapely Olympic.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli se znovu roztočí promítačka našeho letního kina. Tentokrát si připomeneme slavný muzikál Starci na chmelu, Karel Gott a Jana Petrů budou zpívat. Tak se na to těšíme, no a jinak podotýkám, že hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. Do telefonu si potřebujete nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky. Rádio Český impuls je tady pro vás.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné dobré dopoledne, posloucháte Český impuls, máme 11:30 a zítra touto dobou budeme znovu otevírat hudební kalendář a věnovat se chceme písničce Dobrý den pro Markétu Muchovou, která vznikla místo Pugetu růží. Celý ten příběh kolem se dozvíme od Františka Ringo Čecha, který bude hostem zítřejšího hudebního kalendáře na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání Flamengo s Karlem Kahovcem. Teď už pojďme pěkně do hudební klenotnice, do impulzové krabičky. Zpívat bude Hana Hegerová, písničku Potměšivý host, která bude komentovaná ostatně tak jako každá z impulzové krabičky. Pár slov nám teď řekne Palo Habera, jsem na to zvědav a v poledne ve 12 si poslechněte hlavní zpravodajskou relaci.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Priznám sa, že keď som začínal, tak som počúval najviac tvrdý rock alebo hard rock, ale nikdy nie nič iné. Až postupne, keď som prenikal do sveta hudby a šiel som do hĺbky veci, tak sa mi často stávalo, že mi do uší prenikla niektorá z piesní Hany Hegerovej. Nie je to veľmi jednoduché spievať šanzóny. Šanzón je žáner, ktorý má blízko k predstave, že počúvate veľké umenie. Možno dokonca umenie pre umenie. A to niekedy vadí. Lenže Hana Hegerová je presne ten typ šanzoniera, u ktorého ani nevnímate, že vytvára umelecké dielo. Rozpráva vám nejaký príbeh, vťahuje vás doňho s prirodzenosťou veľkej herečky. A to je veľký dar. Potmnešilý host je práve preto jednou z najkrásnejších piesní konca 80. rokov.
8: Sú 4 ráno. Nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Autobus zaseknutý ve viaduktu právě teď vyprošťují hasiči na Českokrumlovsku. Na místě jsou zranění, 20 lidí hasiči evakuovali. K havárii došlo u obce Rybník poblíž Dolního Dvořiště. Řidič pravděpodobně ignoroval dopravní značky. Silnice je zavřená, provoz na železnici přerušený. V autobuse cestovalo 24 lidí, včetně řidiče. Jednalo se o zájezd z rakouského Lince do Českého Krumlova. Všichni cestující jsou cizinci. Hobby Market Oby zaplatí pokutu. Skoro 5 milionů korun toho bude stát požadavek směrem k dodavatelům na delší splatnost faktur než 30 dní. O pokutě rozhodl antimonopolní úřad s odůvodněním, že Oby zneužívá významné tržní síly. Pokuta je za celkem 63 faktur s uplatněnou dobou splatnosti delší, než jakou zákon umožňuje. Faktury se týkaly 8 dodavatelů. Oby není jediná firma, která se snaží si dělat, co chce. Za delší splatnost faktur úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulosti pokutoval například výrobce masa Drupork anebo pivovary Staropramen. Za zábavou se o víkendu pojede do Litoměřic. Na sever Čech totiž dorazí Bezvafest. Organizátorka akce Adela Marková se těší na prostředí místního Střeleckého ostrova.
2: Máme spoustu novinek, různé vodní atrakce a vodní bazénky. Samozřejmě se mohou lidé těšit i na 100-metrovou dráhu a spoustu novinek, jako třeba například i flyboarding, který letos bude nově v Litoměřicích.
1: Všechny atrakce mají návštěvníci v ceně vstupenky. Areál Litoměřického Bezvafestu na Střeleckém ostrově se otevírá v sobotu v 10 hodin dopoledne. Program končí úderem 8 večer. Ukrajinci hlásí důležitý zásah. Ukrajinská armáda drony udeřila na ruskou ropnou rafinérii na jihovýchodě Moskvy. Část objektu hoří. Zasažený ropný závod je důležitým ruským logistickým článkem. Ostravská zlatá tretra přichází s novinkou. Nejprestižnější atletický meeting v Česku před letošním už 65. ročníkem zakládá nově vzniklou síň slávy. Jako první do ní byly uvedeny dvě domácí legendy, koulařka Helena Fibingerová a oštěpař Jan Železný. Slavnostní zahájení 65. vydání prestižního meetingu je naplánované na večerních 17.30. A dodám i počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy polojasno, jen ráno přehánky. Odpolední teploty vyšplhají mezi 20 a 25 stupňů, na jižní Moravě až k 27. Hezké úterý přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3 minuty po 12. hodině. Zpívat přichází Iveta Bartošová, potom Viktor Sodoma nebo kapela Turbo. Honza Benešovský stále za mikrofonem Českého impulzu a přeju dobrý den.

0: Příjemné odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 16. června, co budu večer dávat v televizi, má typicky za úkol zjistit Alexandra Hemala. Připravuje televizní chvilku, se kterou se dostaví k mikrofonu přesně v 12:30 a my si do té doby ještě zahrajeme Valdemara Matušku, Evu Pilarovou nebo Petra Spáleného tady u nás na Českém impulzu.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli další muzika, 60. až 80. léta, takže se můžeme těšit na Bezinky, Laďku Kozderkovou nebo Naďu Urbánkovou. Odpoledne v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou připravíme téma pro Jaroslavu Adamovou a Petra Nárožného. Práce v domácnosti, poslechněte si to ve 4:15 a teď tedy máme Sašu s výběrem televizních pořadů na dnešní večer. Takže pokud chystáte dívánky, je tady okamžik pro vás.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Myslím, že naši tvůrci detektivních příběhů se mají ještě co učit, třeba u svých francouzských kolegů. Ti dnes večer zavedou svou hrdinku, inspektorku Candice Renoirovou, titulní představitelku stejnojmenného seriálu, do školy pro letecký personál. Tam byla totiž v simulátoru Boeingu 747 nalezena uškrcená inspektorka letectví. Jak si Candice poradí, uvidíte ve 20:10 na ČT1. Za vraždou do Čech musíme až na Šumavu, kde major Koutný z klatovské kriminálky stojí nad mrtvolou ženy na venkovském hřbitově v polorozpadlé márnici. Ta žena má v ústech kapesník a s tímto podobným případem se major setkal už před rokem. Zda jde o stejného vraha, uvidíte v pokračování Policie Modrava v epizodě nazvané Blondýnka na hřbitově ve 20:20 na Nově. Dva velmi si podobné případy jsou náplní dnešních četnických humoresek. V tom prvním se strážmistr Zahálka rozloučí v nemocnici se svou milou, kterou někdo poté zastřelí. Velmi odlehčeně jí pak působí rozbroje mezi vrchním Arazímem a jeho milou Ludmilou. Více už v 21:30 v epizodě nazvané Hypnotizér. Přeji hezký úterní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Rádio.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Zítra, jak jsme říkali, nás čeká hudební kalendář, ve kterém se budeme věnovat písničce Dobrý den. Hostem zítřejšího kalendáře bude František Ringo Čech, Zdeněk Sekanina už se připravuje otázky. No a teď si tuto písničku zařadíme do hudební dvojice, kdy máme téma právě dny v českých písničkách. Takže první už jsme představili, no a potom Dobrý den od kapely Olympic. Příjemný poslech, ať je ten dnešní den co možná nejlepší pro vás, úterý 16. června. Honza Benešovský u mikrofonu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Využijte, jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hudební dvojice
7: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. 4 zranění zůstávají po zápasovaném autobusu pod viaduktem na jihu Čech. Všichni jsou cizinci, autobus totiž vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. Podle policie řidič autobusu zřejmě ignoroval dopravní značky. Autobus uvízl pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Silnice v místě nehody je uzavřena a na krátkou dobu tam byl přerušen i provoz na železnici. Stejná nehoda se v obci Rybník stala před 15 lety. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřník Belská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
2: K Belskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Česko na léto zase posiluje konzuláty, podobně jako v minulých letech například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, slibuje to ministr zahraničí Petr Macinka. Polská policie hledá vraha ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého. Ve městě Biela Podlaska na východě země zadržela 3 lidi. Po samotném pachateli ale dál pátrá. Na vyšetřování se podílí i polská kontrarozvědka. Skrepeckého zastřelil neznámý střelec v pondělí v Biele Podlasce, ve kterém 44-letý ruský umělec a kritik Kremlu žil i se svou rodinou v exilu. Olympijské vítězce Zuzany Maďarové ubila zkušená soupeřka Ramona Hofmeisterová. 30-letá německá snowboardistka je totiž těhotná. Po mateřské pauze by se držitelka 2 medailí z mistrovství světa chtěla k vrcholovému sportu vrátit. A přidáme počasí. Zítra čekáme teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě i 27. Bude oblačno až zataženo, místy polojasno a pouze ráno se objeví přehánky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 13. hodině. Dáme si největší z nálezů a ztrát, slavný hit Michala Davida. Honza Benešovský za mikrofonem. Pěkné odpoledne.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku přijde do vysílání náš testovatel Jirka Kolbaba. Budeme mluvit o Albánii. Jak se tam domluvit? Jirka přinese praktické tipy, protože Albánie je čím dál populárnější, taky pro české turisty, třeba se tam zrovna chystáte, tak se vám to bude hodit. No a do té doby ještě písničky. Jiří Korn bude zpívat, Hana Zagorová nebo Miroslav Žbirka na Českém impulzu.
1: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

0: Krásné dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli přijde Dalibor Janda, bude zpívat stejně jako Radek Tomášek a zahraje kapela Projektil, ale ještě předtím míříme do Albánie. Lze ji poměrně snadno procestovat na vlastní pěst, takže pokud vás to láká, přejeme šťastnou cestu a teď si poslechněte tipy našeho kolegy, kamaráda, cestovatele Jirky Kolbaby.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Dočetl jsem se, Jirko, že pokud se vydáme do Albánie, že bychom, pokud známe nějaké základní světové jazyky, že bychom neměli mít problém se tam domluvit.
2: To je pravda, to je úplný fenomén a to tě překvapí, když navštívíš Albánii, že oni jsou velice zdatní, co se týče možnosti domluvit se v jiných jazycích. To možná také proto, že byla ta země dlouhou dobu izolována a málo cizinců hovoří albánsky, tak se tedy Albánci museli naučit světové jazyky. Představ si, že umí zpravidla 3 až 4.
0: Které ty jazyky jsou tedy nejčastější? Můžeme se hodně spolehnout na angličtinu?
2: Představ si, že angličtina to ani není, jakkoliv v poslední době pochopitelně se ten poměr mění, ale nejrozšířenějším jazykem v Albánii je italština. A to proto, že televizní signál vlastně přechází přes Jaderské moře snadno do Albánie a mnoho lidí také pracovalo a pracuje dodnes v Itálii a také Itálie Albánce nesmírně láká.
0: Pak bych to typoval možná na řečtinu, nebo?
2: Ano, v tomto pravdu máš, oni opravdu umí významně řecky, protože hraničí s Řeckem, také se někteří lidé domluví srbochorvatsky. Těch je méně než těch, kteří se domluví řečtinou. A třeba také představ si francouzsky. Je známo, že už Enver Hoxha studoval kdysi ve Francii a dokonce kdysi dávno fungovala 2 francouzská lycea v zemi.
0: A ta znalost místních lidí těchto jazyků je na takové úrovni, že pokud třeba přijdeme na nějaký úřad nebo do obchodu, tak skutečně oni aktivně mluví těmi jazyky?
2: Oni se snaží dorozumět, takže to na tebe vyzkouší, pakliže tyto jazyky umí. A dalšími jazyky, které tady jsou, je třeba ruština, tak to je nám jasné, že ta poválečná generace v 50. letech se musela učit rusky. A v poslední době, a to je asi bychom snadno odhadli, je to pochopitelně rozšiřující se angličtina. Znalost těch moderních evropských jazyků, tedy angličtina, němčina a k velkému překvapení také mnoho Albánců hovoří čínsky. Číňané pracovali v zemi, udržovala se družba po mnoho let a i nově po revoluci v těch 90. letech znovu mladí lidé zajížděli studovat do Číny, takže ovládají i tento jazyk. Takže nejenom s angličtinou, ale s jinými evropskými nebo dokonce světovými, v tomto případě i jedním významným asijským jazykem, se v Albánii můžeme velice úspěšně domluvit.
0: A jaký je vůbec zájem obyčejných Albánců mluvit s cizincem, pokud procházíme ulicemi tamních měst? Setkáváme se vstřícností, nebo jací jsou vůbec Albánci?
2: Tak všichni dobře víme, že Albánie desítky let trpěla pod jhem komunistického režimu a ten byl velice tvrdý a tehdy se lidé pochopitelně báli. Dneska se ta situace velice rychle mění a moje osobní zkušenost je taková, že Albánci velmi nadšeně se snaží s cizinci hovořit, něco se dozvědět a nějaké informace předat. Takže Albánci jsou jedním z těch evropských národů, za kterým stojím za to jezdit. Jsou skutečně velmi vstřícní, přátelští a snaží se pomoci.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dejme si teď do hudební dvojice písničky Z louky. Nejprve Marta Kubišová, Dejte mi kousek louky, a potom Helena Vondráčková, Jarním loukám. Honza Benešovský přeje hezké odpoledne ještě jednou, příjemný poslech, a taky už chystáme hlavní zpravodajskou relaci na 14. hodinu. Buďte s námi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuje, boji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Dobré odpoledne. Jak na neplatiče výživného, to dneska řeší sněmovna a na kulatém stolu zaznívají originální návrhy, jak pomoci tomu, aby se děti z neúplných rodin dostaly k penězům, které odmítá rodič platit. Například soudkyně okresního soudu v Třebíči Petra Rutarová navrhuje neplatičům výživného omezit možnost sázek na sportovní utkání anebo návštěvy hospod po 18. hodině. 20% dětí z neúplných rodin, kdy je jeden z rodičů povinen hradit výživné, nedostává peníze vůbec. 12% nepravidelně. I to zaznělo ve sněmovně. Hasiči na Českokrumlovsku mají problém, nedaří se jim totiž vyprostit autobus zapasovaný pod viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště. Nepomohlo ani upuštění pneumatik, na místo proto míří další technika. Podle prvotních informací řidič zřejmě ignoroval dopravní značení a vjel pod příliš nízkou konstrukci viaduktu. Zdravotníci ošetřili několik zraněných cestujících, v autobuse cestovali cizinci. Nehoda blokuje silnici mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. Na trase dálnice D11 se rýsuje nová podzemní silnice. Stavbaři vyrubali za Trutnovem 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. Složitý postup prací popisuje stavby vedoucí Jan Faltýnek.
4: Po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu, trhavinami. Poté ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází k instalaci primárního ostění a takhle postupujeme krok po kroku.
3: Tunel opevnění na Trutnovsku bude mít dva téměř 500 metrů dlouhé tubusy. Stavbaři by se měli v létě přesunout s technikou na ražbu tunelu Poříčí o něco jižněji. Oba jsou součástí připravovaného úseku dálnice D11 od Trutnova až ke státní hranici s Polskem. Další kuriozitu vynesla právě probíhající zbraňová amnestie. V Jihomoravském kraji na policii skončil střílející nůž z Vyškovska. Jedná se o zákeřnou zbraň a tedy zakázanou, vysvětluje policie. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna trvá do konce tohoto měsíce. Rozkrádání peněz vybraných na pokutách zarazila policejní inspekce na Slovensku. Obvinila 6 policistů za to, že si peníze za dopravní přestupky nechávali pro sebe. Celková částka, o kterou se stíhaní obohatili, bude předmětem vyšetřování. Policistům hrozí až 5leté vězení. Legendární americká tenistka Serena Williamsová se vrací na Wimbledon. Představí se tu po 4 letech. Se sestrou Venus totiž obdržela divokou kartu do 4 hry. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme oblačno až zataženo, místy ale polojasno. Odpolední teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, všechno podstatné víme, takže se můžeme znovu pustit do muziky. Zpívat přichází Petr Kotvat. S vámi je Honza Benešovský a jsem tady rád. Ještě jednou krásné odpoledne z Českého impulzu.

0: Dobré odpoledne, za chvilku si připomeneme létajícího Čestmíra v našem letním kině, ve kterém se točí Promítačka, abychom si právě připomínali ty nejkrásnější filmové a seriálové písničky. Takže za chvilku Michal David. No a v pořadu Máme Česko rádi poskytneme další tip na výlet. Vydáme se tentokrát na Jizerku do rezervace Tmy. Tak se na to zvědav. Za chvilku Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik z klubu českých turistů na Českém impulzu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
9: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Dobré odpoledne, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku další muzika. Marie Rotrová bude zpívat Karel Zich nebo Jiří Korn. Ale teď míříme do severních Čech a budeme potřebovat určitě baterku.
1: Máme Česko rádi.
2: Slyšeli jste už někdy o rezervaci tmy? Jestli ano, tak určitě víte, že u nás je na Liberecku, na Jizerce, protože něco podobného pak mají už jen v cizině, třeba u protinožců nebo v Kanadě a USA. Víc si o oblíbeném výletním místě povíme s profesionálním turistou Miroslavem Tausigem. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den, tak co byste ráda věděla?
2: No, já bych tentokrát začala. Jizerka byla dost známé výletní místo ještě před vyhlášením temné rezervace. Je to bývalá sklářská osada, huť tady stávala od 19. století.
3: A nezapomenete, Hanko, jo, na drahé kameny?
2: No, tak to se přiznám, že zapomenu, protože nevím, co má Jizerka s drahokamy společného.
3: No, vždyť tady bývalo naleziště rubínů, smaragdů, safírů. Ostatně po nich se jmenuje zdejší safírový potůček.
2: Drahokamy ale obrazně se tady dají sbírat i teď. V okruhu k polským hranicím je totiž takzvaná rezervace tmy, takže jsou tam mimořádně dobře vidět hvězdy. V Jizerce není veřejné osvětlení a přes okolní hřebeny hor se nešíří světlo lamp z měst a obcí.
3: Máte pravdu, oblast zasahuje tedy i do Polska a ať jsme přesní, zabírá skoro 75 čtverečních kilometrů. Z toho už je jasné, že je tu opravdu tma jako v pytli, teda pokud nesvítí měsíc. Za jasného počasí je každopádně z Jizerky vidět bez dalekohledu až 1000 hvězd. No a ať mají posluchači nějaké srovnání, ve městě jich uvidíte tak maximálně 200.
2: Pěší by neměli vynechat především cestu na Bukovec s vyhlídkou nebo naučnou stezku kolem něj přes Polsko. A kdo Jizerku vůbec nezná, nejbližší větší sídla v okolí jsou Tanvald a Harachov. Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Motorest Petra Janů ve vysílání Českého impulzu. Pojďme do krabičky, do naší hudební klenotnice, odkud bude zpívat Karel Gott. Dáme si slavný trezor, písničku, která se neobejde bez komentáře. Pár slov si připravil Petr Janda. Příjemný poslech, hezké odpoledne, pokud vás zajímá, co je nového, co se děje doma, ve světě i ve sportu, tak si určitě poslechněte hlavní zprávy ve 3 hodiny.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Já myslím, že Trezor byla první píseň Ládi Štajdla. Láda Štajdla vlastně začínal jako rock'n'rollové dítko, hrál na kytaru s Muky Volkem, s Pavlem Sedláčkem, samozřejmě s Olympikem a s Kdekým. A i v době, kdy začala s Karlem Gottem, v něm té rock'n'rollové krve bylo ještě poměrně hodně. Pokud si pamatuju dobře, Trezor jsme natáčeli v nějakém sklepení na nějaký starý magneťák a na rok 1965 to vyšlo víc než dobře.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Policie stíhá taxikáře za krácení daně. 8 cizinců a 2 Češi mají na svědomí škodu za 300 milionů korun. Mezi pachateli jsou nejen taxikáři, ale i řidiči přes digitální platformy. Jde o jeden z největších daňových úniků v této oblasti. Mezi obviněnými jsou zejména Uzbekové, hrozí jim až 13 let. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. Plachtění na moři může mít řadu úskalí. Upozorňuje na ně jachetní instruktor Matěj Novák. Mezi hlavní rizika patří okolní plavidla, počasí nebo ostrovy a mělčiny. Novák promluvil v souvislosti s nedělní tragédií u chorvatského Splitu, kdy při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi. Právě Jadran má podle něho i nepřehledné lokality.
2: Jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které je navigačně velmi náročné, je Kornátský národní park, protože tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
1: Pro ovládání plachetnice je nutné mít kapitánské zkoušky, ty se skládají z praktické i teoretické části. Novák také potvrdil, že v Chorvatsku může mít kapitán stejně jako řidič auta 0,5 promile alkoholu, sám ale doporučuje absolutní střízlivost. Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodnili snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření už zavedly nebo připravují jiné země. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání před 2 lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. A přidám i počasí. Zítra čekáme teploty až 25 stupňů, na jižní Moravě i 27. Bude oblačno až zataženo a místy polojasno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hrajeme dál taky po 15. hodině po zprávách. Západočeská kapela Turbo, slavný hit Chtěl jsem mít. Tady je Honza Benešovský, zůstávejte s námi na Českém impulzu.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno jsem. Tak se nocí probíjí,

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku znovu rozběhneme promítačku v našem letním kině, už trháme vstupenky a připomeneme si film Rebelové písničkou Jo, třešně zrály od Valdemara Matušky. No a taky se občas zastavte u nás na Facebooku, protože tam se dozvíte, co se děje u nás v rádiu a můžete si najít nové kamarády, přátelé. facebook.com/Český impuls je naše adresa, tak se na vás těšíme na internetu.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání, máme pozvánku pro všechny milovníky country muziky mezi 19. a 20. hodinou, nejenom v létě, ale celoročně, každý den s železnou pravidelností hrajeme to nejlepší z české nejenom countryové, ale taky folkové a trampské scény. Říkáme tomu písničky k táboráku, tak pojďte zasednout dnes kolem našeho pomyslného rádiového ohně krátce po 19. hodině. Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klas.

0: od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, blíží se 16. hodina, to znamená pořad Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Co nás čeká? Práce v domácnosti, téma pro Jaroslavu Adamovou a Petra Nárožného, poslechněte si ve 16:45. No a teď ještě ode mě do hudební dvojice písničky Boba Dylana, který vystoupil v České republice v tento den, ovšem v roce 1994, bylo to vůbec poprvé v České republice. No tak si pojďme dát jeho hity česky, nejprve Fešáci, Hej chlapče z tamburínu a potom Golden Kids, Časy se mění. Příjemný, poslechněte se krásně a zase zítra naslyšenou.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku,
7: mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
9: děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Hudební dvojice a NEP 1+1.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. Zapasovaný autobus je volný. Hasičům se ho po několika hodinovém úsilí podařilo dostat spod železničního viaduktu v obci Rybník u Dolního Dvořiště. Silnice byla zhruba od 9:30 dopoledne déle než 3 hodiny uzavřena a na krátkou dobu byl přerušen i provoz na železnici. V autobusu jeli zahraniční turisté z Lince. Namířeno měli do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni, záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Benzín i nafta může zlevnit. Benzín se zítra bude moci prodávat nejvýš za 41 korun a 26 haléřů za litr. Nafta pak za 38 korun a 35 haléřů. Ceny tak míří dolů o desítky haléřů, rozhodla o tom vláda. Ta cenové stropy stanovuje kvůli válce s Iránem. Za zábavou se o víkendu pojede do Litoměřic. Na sever Čech totiž dorazí Bezva Fest. Organizátorka akce Adéla Marková se těší na prostředí místního Střeleckého ostrova.
2: Máme spoustu novinek, různé vodní atrakce a vodní bazénky. Samozřejmě se mohou lidé těšit i na 100-metrovou dráhu a spoustu novinek, jako třeba například i flyboarding, který letos bude nově v Litoměřicích.
1: Všechny atrakce mají návštěvníci v ceně vstupenky. Areál Litoměřického Bezva Festu na Střeleckém ostrově se otevírá v sobotu v 10 hodin dopoledne. Program končí úderem 8. večer. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala. Své rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi. Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Postupy mi u Berlína odpálili válečnou bombu. 6,5 tisíce lidí z evakuační zóny se tak může vrátit domů nebo do práce. Americkou leteckou pumu o váze 250 kilogramů našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. V evakuační zóně se ocitl nejen tento dopravní uzel, ale také třeba budova Braniborského zemského sněmu. A zítřejší počasí naměříme 20 až 25 stupňů na jižní Moravě i 27. Obloha bude oblačná až zatažená, místy se objeví polojasno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je to tak, přátelé, už se dostáváme do druhé části měsíce června. Utíká to neuvěřitelným způsobem. No a dnes má svůj den čerstvá zelenina. Tedy to čerstvá bych v tomto případě docela podtrhl. Onehdá jsem v jednom z věhlasných supermarketů nakupoval a zelenina tam zrovna čerstvostí nejásala. To pak člověka nějak omrzí dávat ty zvadlotinky do košíku a pak na talíř. Za malou chvíli se ale setkáme s Petrem Nárožným a ten prý domácí práce, včetně nákupů, přímo zbožňuje. No ale ještě předtím nás čeká spolu s Lenkou Filipovou částečné zatmění srdce.

0: mnohem víc.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojili moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo.

0: 50 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
1: Dnes je tomu, přátelé, přesně 14 let, co do toho pomyslného hereckého nebe odešla skvělá herečka Jaroslava Adamová. Už několikrát jsem v tomto pořadu zmínil, že jsem měl tu čest tuto dámu znát, protože jsem pod jednou střechou v hereckém divadle na Velvarské ulici s ní několik let bydlel a s jejími dvěma syny byl kamarád. Takže paní Jaroslavu jsem měl moc a moc rád. Nicméně otázka zní v této scénce, která za maličkou chvíli začne, zda my, pánové, rádi myjeme nádobí, chodíme na nákupy, vysáváme a podobně. Totiž pozor, aby si na vás nepočíhal soused, jako se tomu stalo ve scénce, ve které se nám po boku Jaroslavy Adamové představí Petr Nárožný.
2: Tak se podívejte, pane Růžička.
3: Ano, prosím.
2: Uklidněte se.
3: Ano, prosím.
2: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tamtéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
3: Ano, prosím.
2: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
3: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
2: Co?
3: No, kladivem.
2: Ano. A co bylo dál?
3: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
2: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
3: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
2: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
3: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
2: Samozřejmě.
3: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
2: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
3: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No, aha, víte, to jste ještě neviděla.
2: A co, nebo koho?
3: A je to Ptáčka, víte, aha, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
2: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
3: Mě? Co mě? Všecky chlapi v celém domě.
2: Aha. A čím vás provokoval?
3: Čím? No, vy se furt tak ptá, to máte těžký, no, on tak vrněl, víte.
2: Ale Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
3: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, to byste musela viděl a hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No.
2: Takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
3: ale
2: že?
3: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli...

0: krásný manželství. A najednou prásk, pět bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
1: Ano, ano, ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
0: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo? My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
1: pane
0: on byl
1: cejti,
0: dali jsme to
1: pryč. Vás, prosím.
0: No.
1: K věci.
0: Ano, ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo? No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl potah, tak jsem šel domů.
1: A to kladivo jste měl sebou?
0: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivy metodicky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí
1: jistě,
0: vždycky, ne?
1: Jistě, pane Ružička. No, ve vašem případě, bohužel.
0: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, ptáčka. Dnes nákup a vrnil štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
1: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
0: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se měl dělat? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem hondel. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
1: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

0: Na Českém impulzu se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let. Například Karel Zich a Pavel Bobek se spolu sešli před mikrofonem a tak také tu píseň nazvali K mikrofonu čelem a ke kapele zády. Tady je.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naše další scénka to je vlastně rozhovor s motocyklovým jezdcem, který k nám přijel až ze vzdálené Austrálie. Ve scénce uslyšíme Miloslava Šimka a Jirku Krampola. Tato scénka vznikla už v roce 1988 a tak si vlastně můžeme porovnat při jejím poslechu, jak vypadaly pražské ulice a silnice tenkrát a co se od té doby změnilo či naopak nezměnilo.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
2: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefondí. Vy vidíte můj nos?
1: No, z profilu moc ne, ze předu trošku ano.
2: To bumerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
1: Takže Wendy, u nás je to lepší?
2: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
1: Wendy, my říkáme JZD.
2: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, horčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
1: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
2: Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Hrbolu, Bully and Jemek with Chichi Stones.
1: Chichi Stone, co ti myslíte?
2: Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
1: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát. To je popularita.
2: A můžu něco zeptat já se vás?
1: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
2: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi jsou příklad. pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
1: Vendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
2: Why? Máte přece pěší zónu.
1: No, to je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
2: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zesinout zpět.
1: No, možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
2: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpustí. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
1: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
2: Jsou to velmi otevření lidé.
1: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
2: Každý z nich má kapsu otevřenou jako kloka. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám, kožená kombinéza, fuč. Koukám, čuvikám, žvíkačka za uchem, fuč. Koukám, zlatý zuby, fuč, dolary, fuč. A já stojím nahý, bos, jen tak v helmě před hotelem. A v každé ruce držím jeden modrý obrázek s Bedřichem Smetanou.

0: že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
1: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Hazardní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Dobré odpoledne. Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Dva falšované medy odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V obou případech jde o výrobek dovezený ze Slovenska od společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi, prodávaný v Kauflandu. V obou vzorcích byly přítomné enzymy, které jsou pro med cizí. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřník Belská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
3: K Belskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
2: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Trump a Zelenský se potkali. Americký a ukrajinský prezident se sešli na okraj jednání summitu G7 ve francouzském Evianu, informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstupují úspěšně do travnaté části sezony. Světová desítka Muchová porazila na turnaji v Berlíně Chang Shuai z Číny. O tři příčky níže postavená Nosková zdolala Renatu Zarazuovou z Mexika. A dodám i počasí, zítra naměříme 20 až 25 stupňů a bude oblačno až zataženo. Místy může být i polojasno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Ty jsi má levandulová. Ano, tak to začíná druhá hodinka našeho zábavného pořadu. Smějeme se spolu s Hanou Hegerovou a Petrem Habkou.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Za maličkou chvíli si, přátelé, poslechneme, jakou veselou historku z natáčení dal jednoho krásného večera k dobru Pavel Landovský v pražském činoherním klubu, kde také probíhal jeho pořad nazvaný Večer otázek a odpovědí. No a my uslyšíme, proč herce Pavla Landovského nosil na natáčení režisér Jiří Krejčík na zádech.
1: Zajímavé je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situace, že to muž

0: Kuličku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
1: Ne, tak, Jiří Tvejčík. Ten nám dal ze Sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách. Tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky. A v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky. A na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště. A teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla čtvrtě na 11. A vždycky Kličík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pan Sovák, ať je do prděle! V hlavní roli svíčka! Rozumím. Krejčíka zlomilo prostě. Ten potřeboval šok. Já jsem mu jeden taky připravil. A totiž právě v tomhle tom samém filmu jsme točili s Magdou Šáreho takovou scénu, kdy já vběhnu do té kuchyně, ona tam má ty vařečky a já jí řeknu tu větu a tohle jdu zpátky a Krejčík to točil na Eastman Color. A to je velmi drahý, tenkrát byl velmi drahý materiál, takže v podstatě všecko měl přesný a udělal. Já říkám, ale Jiří, já v podstatě si to, já to vychrlím ze sebe a když to nebudu chrlit, no tak to nebude ono. Říká, dobře, tak jednu zkoušku a jeden to. Tak já jsem tam vlít, vychrlil jsem to, říká, tak a jedeme na ostro a teďka já se vám vyřitím, udělám to, říkám, dobrý, říkám, výborný, říká, ještě jednu takovou. Já říkám, no, že to je výborný a takhle šetří, tak jsem ještě jednu udělal takovou. A teďka on říká, no tak to bylo opravdu dobré, uděláme si ještě jednu. A já jdu na ten výstup, že jdu se postavit za ty dveře. A ke mně přišel zlomyslný rekvizitář a říkal mi jenom, jel tě na plech. Pokud nikdo neví, co to znamená, že jede bez materiálu, že? A mě to tenkrát urazilo, ale hlavně jsem si říkal, je to příležitost, jo? A on ji neměl hotovou, že? On měl jenom ty 3 zkoušky a z toho dvakrát tvrdil, že to jel a jel to na plech. Tak já jsem se tam vyřítil, doběhl jsem tam na to dolu a najednou jsem padl na zem, pěnu u huby, smíjel jsem se, záchlad, odploužil jsem se, odnes mi říká, nemůžu sreštit. To je sprostý takhle využívat, tohle to si nikdo nemůže dovolit a jedu domů. Slík jsem skutečně kostím a jel jsem domů. Věděl jsem, že teda z toho bude velký balábil. Odjel jsem domů. Za hodinu tam byl produkční, a jdu zpátky, říkám, ne, nemůžu, já mám, už jsou tady, doktoři jsou na cestě. Volal nepřetržitě až asi do 10 do večera. V 10 hodin večer, jak mi je a tohleto doktoři a už sehnal svoje a Barandovské a to. A já jsem říkal, dobře, já to ještě vydržím, ale mám jednu podmínku. Do záběru mě bude nosit režisér Krejčík na zádech. Teď tam bylo chvilku ticho. A ten produkční říká, jo. Druhý den ráno přijeli pro mě přijeli na plac, jo, domů. Já jsem přišel na ten plac, převlík jsem se v šatně a skutečně, když volali, že mám přijít,

0: Sekl mu dobře dveře. Tam stál Krejčík. To se otočil a udělal. Já jsem si naskočil a hodně odnesl táty věru.
1: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Do poslední půlhodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se vstoupíme, přátelé, s několika televizními tipy na dnešní večer a poté už se přihlásí Jitka Zelenková, která má chuť psát, tak se alespoň jmenuje její písnička. A píseň Jany Kratochvílové pak má název Jednoduchý song. Pojďme na to.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Myslím, že naši tvůrci detektivních příběhů se mají ještě co učit, třeba u svých francouzských kolegů. Ti dnes večer zavedou svou hrdinku, inspektorku Candice Renoirovou, titulní představitelku stejnojmenného seriálu, do školy pro letecký personál. Tam byla totiž v simulátoru Boeingu 747 nalezena uškrcená inspektorka letectví. Jak si Candice poradí, uvidíte ve 20.10 na ČT1. Za vraždou do Čech musíme až na Šumavu, kde major Koutný z klatovské kriminálky stojí nad mrtvolou ženy na venkovském hřbitově v polorozpadlé márnici. Ta žena má v ústech kapesník a s tímto podobným případem se major setkal už před rokem. Zda jde o stejného vraha, uvidíte v pokračování Policie Modrava v epizodě nazvané Blondýnka na hřbitově ve 20.20 na Nově. Dva velmi si podobné případy jsou náplní dnešních četnických humoresek. V tom prvním se strážmistr Zahálka rozloučí v nemocnici se svou milou, kterou někdo poté zastřelí. Velmi odlehčeně jí pak působí rozbroje mezi vrchním Arazímem a jeho milou Ludmilou. Více už v 21.30 v epizodě nazvané Hypnotizér. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Milan Drobný v našem pořadu obvykle zpívá písničky, které zněly už v 60. či 70. letech. Tentokrát ale promluví, zavzpomíná na Vladimíra Menšíka. Ten se totiž s vervou pouštěl i do řešení téměř ztracených situací, například setkání s policisty a řidičem, který si dal nějakou tu skleničku navíc. Milan Drobný nám také připomene situaci, ve které pan Vladimír exceloval při libereckých výstavních trzích. A to byl, přátelé, svého času nějaký pojem. Tak pojďme na to.
1: Kamarád tam měl hospodu a říkal, hele, tam jsou známí lidi, přiveď sem někoho z těch známých, aby se mi ta hospoda trošku zavedla. Bylo to v zoologické zahradě. A já jsem tam přitáhl Aleše Ulma a Vláďu taky. Že jsme tam, no, zdrželi jsme se do pozdní hodin a pěkně jsme se jako sťadili. A ty velkou říká, no jo, ale ty, když pojedete zpátky do hotelu, tak to je dost nebezpečný, zavolal kluka, který nás tady jako doveze, jo. A jeli jsme, Ulm byl vzadu hotový, tam byl dotávka vzadu na to a dojeli jsme k tomu hotelu. U toho hotelu, než se sjíždělo dolů, tak tam byla benzínová pumpa taková nahoře, do který se zajíždělo, taková jako trošku garáž, jo. A najednou, aby jsme nemuseli dolů, tak ten Vláďa povídá, no já už to vím tady sám teďko, už si vem tady taxika, můžeš odjet zpátky, dám mu prachy na taxika a že to dojede. A teď z ničeho nic napadlo, že ještě v tom autě není benzín, že na druhý den, aby jsme měli benzín. A já povím, čo vykašli se na to, kdy to budeme vzít. No já očkávám benzín teďko. A já povím, no to je dobrý půl třetí. Teď ještě, aby tady přišel policie, tam máme to vymydlený. Jo. Sotva jsem to řekl, už tam šel takhle. A teď koukal, co to tam je za auto a co to... Ten on se zvednul. Teď já jsem říkal, no to je hotový, to nám zavřou do klepet a jedeme všichni. Ale ten Vladimír to vyřešil okamžitě úplně neskutečně nečekanýma věcma. Jak bych říkal, na to pojďte, pojďte. A on... A ten policajt přišel a povídá, co si přejete? A on povídá, já vozil, potřebuji, načerpal benzín, já se úplně ožral, jestli bys měl ho načerpat. Ten benzín, kdyby si ho načerpat, tady nemůže, tady taky nepostaví na nohy. A jak se jmenuje? A on povídá, já jsem rotmistr Dvořák, ale víš, jaký máš křestní jméno? Já jsem Vladimír. No víš, to je Vladimír, já jsem taky Vladimír, tak tam běž, že tam jdi dozadu, tohle to. A vám přísám, ten šel normálně fascinovaný, takhle na nás koukal. Ten Ulm se probral a říkal, jak to připadá, že chrápu dál furt, jako to já pán, tohle dopadne dobře. Teď on to dočepoval, ten policaj, a tam se objevilo, já nevím, 245 korun, jo? To je náda. Žádná peníze, češi, pojď se. Najváš peníze na toho policajta. A on pán... A on, Láďa, povídá ty pumpa... 260. A teď ten povídá, já si jdu dolů, já tam mám v baru otevřený účet, já ti pošlu Olinku samou, to byla naše kamarádka, zpěvačka ze Slovenska, ona ti přinese ty peníze tady. Tak ten opravdu fascinovaný takhle stál, takhle to zaplatil a hladil tu. Frajerovi přijel puky málem, jo. Já mokrej, ten Ulm se klepal. My přišli dolů, do toho jsme dojeli k tomu. Ten stál nahoře, ty nás ještě viděl, ten policajt, jsme vyšli, všichni tři dolů. Přišli jsme do baru, tam povídá Láďa tomu barmanovi, povídá, zasekni mi tam 3 kila, jde mi 3 kila, Olinko, nazdar, tak mu dal. Běž nahoru, tam čeká policajt, jde mu ty prachy a on to přijme, protože to za nás zaplatil, teďko Olina přišla za 3 minuty, byl tam v pořádku a na mě povídá, vidíš, a ty z toho měl strach, je to tak jednoduchý.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Padla žaloba kvůli maximálním cenám benzínu a nafty. Na ministerstvo financí podává čerpací stanice v Kamenici nad Lipou. Benzínka se domáhá zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 tisíc korun. Píšou o tom Seznam zprávy, podle webu je to první žaloba na cenový strop u nafty. Opatření ministerstva podle žalobce poškodilo malé čerpadláře a navíc nebylo nezbytné. Ministerstvo financí zatím o žalobě nemá informace. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna kvůli válce s Íránem. Okolnosti útoku před jedním z obchodních domů vyšetřuje policie v Praze. Pátrá kvůli tomu po muži, který podle svědectví napadl z ničeho nic jiného muže ostrým předmětem a utekl. K události došlo ve Vodstářově ulici. Na místo vyrazilo několik hlídek, policie a záchranka. Zhruba 40-letý muž poraněný v horní části těla skončil v nemocnici. V plzeňské fakultní nemocnici operuje už druhý robot. Systém umožňuje šetrnější zákroky a zkracuje uzdravování. Podle reportérky Kláry Fajstové se rozšiřuje počet oborů, které s ním pracují.
2: Fakultní nemocnice k prvnímu centru robotické chirurgie přidala druhý operační systém za 69 milionů korun. Kromě urologie, gynekologie a chirurgie, jejichž operatéři s robotem dlouhodobě pracují, umožní dál rozvíjet specializovanou onkochirurgii, například u nádorů prostaty, ledvin a dalších urologických i gynekologických diagnóz. Robotické operace přinášejí nižší krevní ztráty a méně komplikací. Pacient se rychleji zotaví.
1: Zmaření dalšího možného atentátu na Donalda Trumpa oznámila americká FBI. Několik lidí agenti zatkli. Útok na amerického prezidenta hrozil v den jeho 80. narozenin během zápasnické show před Bílým domem. Ve vazbě skončilo 5 lidí a vyšetřovatelé identifikovali celkem 23 osob jako součást potenciální konspirační sítě. Údajný plán zahrnoval použití dronů naložených výbušninami k útoku na budovy v blízkosti místa konání akce, vynucení hromadné evakuace a nasměrování davů k předem připravené skupině odstřelovačů. Útočníci pak plánovali druhou vlnu útoků, která měla směřovat na vstupní bránu do Bílého domu. Zítra čekáme mraky i sluníčko, místy sprchne, bouřka se ale přidá jen ojediněle. Naměříme kolem 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celinč.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli přucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: fanoušikům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
1: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Ropa dál zlevňuje, ceny pokračují v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent v jednu chvíli vykazovala pokles o víc než 4%. Poprvé od začátku března tak se stoupila pod $80 za barel. Později část ztrát smazala. I nadále ceny ropy zůstávají na výrazně vyšších úrovních než na začátku letošního roku, kdy se pohybovaly níž o zhruba $20. Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které obě strany digitálně podepsaly už v neděli. Dokument má zajistit klid zbraní k vyjednání konečné mírové dohody. Íránský ministr zahraničí dnes uvedl, že v pátek začne ve Švýcarsku mezi Spojenými státy a Íránem nové kolo rozhovorů. Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Právě tehdy válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. Letní sezóna je tu. Ministerstvo zahraničí proto opět posiluje konzulární služby v těch nejžádanějších destinacích. V Chorvatsku a Bulharsku budou také čeští policisté.
2: Větší počet pracovníků ministerstva zahraničí bude podle šéfa české diplomacie Petra Macinky třeba v Chorvatsku, Bulharsku nebo Řecku.
3: Bude fungovat letní konzulární jednatelství v chorvatské Rijece. Do konce září funguje podobná kancelář ve Splitu v Chorvatsku, ale taky na letní měsíce otevíráme tyto kanceláře v bulharském Burgasu. Posilujeme naši přítomnost v Aténách.
2: Data agentury Czech Tourism ukazují, že většina českých turistů chce letošní dovolenou strávit v Česku. Sází totiž na jistotu a bezpečí. O aktuálním průzkumu promluvila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
4: Přes čtvrtinu českých turistů se chystá především na jižní Čechy a jižní Moravu. Zájem o cesty za hranice nám lehce klesl, nicméně destinace zůstávají stejné, ať se bavíme o Itálii, Řecku, Chorvatsku, Španělsku nebo Slovensku.
2: V případě nouze můžou Češi volat na krizovou linku ministerstva zahraničí na čísle 222 420 222.
1: Vědci v Polsku svírají unikát. Pořídili zřejmě první videozáznam toho, jak v bělověžském pralese na východě země smečka vlků útočí na stádo zubrů. Server Notes from Poland píše, že video je z poloviny loňského září. Vědci ho ale zveřejnili teprve teď. Ve svém článku podotkli, že zubři, co by velcí savci, bývají často označovaní jako druh, který se kořistí predátorů nestává. Historická data i jejich video ale ukazují, že i na ně si vlci troufnou. Šelmy se zaměřily na nejmenší čerstvě narozené mládě, které kously do krku a bez úspěchu se ho snažili odvléct pryč. Podle vědců je nutný další výzkum. Zubři patří mezi chráněné živočichy, přirození predátoři by ale potenciálně mohli přispět k udržení velikosti populace. Zítra má být oblačno až zataženo, místy se sluníčko prosadí i víc, mohou se objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme většinou mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

zatím kolem letěl čas. Ani jsem nestačil si všimnout, jak měnil se zas a zas.

letěl čas, ani jsem nestačil si všimnout, jak měnil se zas a zas, že mi vždy k němu

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Co se ti stalo?
1: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
2: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
1: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
2: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
1: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Český impuls.

cigaretu růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A ty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

vzpomínka na ní v srdci zabolí. Jako úsměv, co zbraně

jsou struny kytar lacinej. Po pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Vidělo, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové, rádo svého chlapce posílá mu na vojnu. Železniční Pražce, vždy tě jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

0: Nebové, chlubil jsem se silou, postavil jsem pražec na češ, odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelenal se haj.
1: Rádio Český impuls. Každý večer v rytmu country.

hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž.

srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si.

Ček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za oknem.

0: začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Námořníci na ruské fregatě dnes způsobili poprask v Lamanšském průlivu. Při proplouvání mezi ostrovem White a Normandii dnes vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se podle agentur AFP a Reuters k válečnému plavidlu přiblížila zhruba na půl kilometru. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že armáda ojedinělý incident vyšetřuje. Okolnosti události zůstávají nejasné. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii hlášené nejsou. Plachtění na moři může mít řadu úskalí. Upozorňuje na ně jachetní instruktor Matěj Novák. Mezi hlavní rizika patří okolní plavidla, počasí nebo ostrovy a mělčiny. Novák o tom promluvil v souvislosti s nedělní nehodou u chorvatského Splitu, kdy při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi. Právě Jadran má podle něho i nepřehledné lokality.
2: Jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které je navigačně velmi náročné, je Kornátský národní park. Tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
1: Pro ovládání plachetnice je nutné mít kapitánské zkoušky. Ty se skládají z praktické i teoretické části. Novák také potvrdil, že v Chorvatsku může mít kapitán stejně jako řidič auta 0,5 promile alkoholu. Sám ale doporučil absolutní střízlivost. Na pustevnách v Beskydech vznikají v těchto dnech obří sochy z písku. V rámci 7. ročníku výstavy Písko svět tam sochaři pracují na dílech, která letos upozorní na ohrožený svět ptáků.
3: Po dokončení pak budou několik metrů vysoké sochy k vidění zdarma pod širým nebem a jejich životnost bude záležet stejně jako v minulých letech, především na počasí. Unikátní výstava představí široké veřejnosti ptačí druhy ohrožené v Česku i ve světě. Mezi stvárněnými ptáky bude například papoušek ara hyacintový, sova sněžná nebo tetřev hlušec. Expozici doplní informační cedule, které přiblíží zájemcům jejich způsob života, míru ohrožení i možnosti, jak může každý z nás přispět k ochraně přírody.
1: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. Zítra čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Opuštěné domy a byty lákají lupiče. Ti se často snaží využít nepřítomnosti těch, co tam bydlí. Třeba po jejich odjezdu na dovolenou. S letním měsíci pravidelně roste počet vloupání. Policisté proto apelují na správné zabezpečení nemovitostí. Preventistka Zuzana Pidrmanová radí využívat mechanické i elektronické nástroje.
2: Zabezpečit dveře, okna, pořizovat bezpečnostní dveře, kvalitní zámkové vložky i na okna, nerozbitné folie, zamykací kličky na okna v kombinaci s elektronickým zabezpečením jako kamera, alarm, třeba s propojením na mobilní telefon, aby ten objekt byl kontrolován z více stran.
1: V případě delší nepřítomnosti je vhodné využívat časové spínače, které během večera automaticky rozsvítí a zhasnou světla. Mezi nejčastější chyby patří stažené žaluzie, uložení klíčů v dosahu neoprávněných osob nebo sdílení informací o dovolené na sociálních sítích. Ropa dál zlevňuje, ceny pokračují v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent v jednu chvíli vykazovala pokles o víc než 4%. Poprvé od začátku března tak se stoupila pod $80 za barel. Později část ztrát smazala. I nadále ceny ropy zůstávají na výrazně vyšších úrovních než na začátku letošního roku, kde se pohybovaly níž o zhruba $20. Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které obě strany digitálně podepsaly už v neděli. Dokument má zajistit klid zbraní k vyjednání konečné mírové dohody. Íránský ministr zahraničí dnes uvedl, že v pátek začne ve Švýcarsku mezi Spojenými státy a Íránem nové kolo rozhovorů. Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Právě tehdy válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. Probíhající zbraňová amnestie přinesla kuriozitu. V Jihomoravském kraji na policii skončil střílející nůž z Vyškovska. Jedná se o zbraň zákeřnou, a tedy zakázanou, vysvětluje to policie. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna trvá do konce tohoto měsíce. Armádní tanky Leopard dnes opět jeli po dálnici. V rámci cvičení na Olomoucku překonávali trasu z vojenského útvaru v Přáslavicích do Velkého újezdu a zpět. Kolona 6 vozidel ujela 9-kilometrový úsek celkem 5x.
3: Jeden tank váží 55 tun a dosáhne rychlosti 60 km v hodině. Každý je ale opatřen gumovými patkami na pásech a díky tomu zatěžuje vozovku méně než naložený kamion. A jízda přes mosty byla naplánovaná tak, aby po nich v jednu chvíli vždy přejížděl jenom jeden tank. Vojenský výcvik, jaký ještě motoristé na českých dálnicích nezažili, trval několik hodin, proto aby se v tancích mohlo vystřídat 30 řidičů. Pro kolem jedoucí motoristy to byla opravdu atrakce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Zítra budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Nejvyšší teploty čekáme mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě naměříme až 27. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskovce to dnes uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Letní sezóna je tu. Ministerstvo zahraničí proto opět posiluje konzulární služby v těch nejžádanějších destinacích. V Chorvatsku a Bulharsku budou také čeští policisté.
2: Větší počet pracovníků ministerstva zahraničí bude podle šéfa české diplomacie Petra Macinky třeba v Chorvatsku, Bulharsku nebo Řecku.
3: Bude fungovat letní konzulární jednatelství v chorvatské Rijece. Do konce září funguje podobná kancelář ve Splitu v Chorvatsku, ale taky na letní měsíce otevíráme tyto kanceláře v bulharském Burgasu. Posilujeme naši přítomnost v Aténách.
2: Data agentury Czech Tourism ukazují, že většina českých turistů chce letošní dovolenou strávit v Česku. Sází totiž na jistotu a bezpečí. O aktuálním průzkumu promluvila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
4: Přes čtvrtinu českých turistů se chystá především na jižní Čechy a jižní Moravu. Zájem o cesty za hranice nám lehce klesl, nicméně destinace zůstávají stejné, ať se bavíme o Itálii, Řecku, Chorvatsku, Španělsku nebo Slovensku.
2: V případě nouze můžou Češi volat na krizovou linku ministerstva zahraničí na čísle 222 420 222. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
5: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o Hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutko. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: V Chmelnické oblasti v západní části Ukrajiny se večer zřítil taktický bombardér. Informují o tom ukrajinské vzdušné síly. Pilot i druhý člen posádky zahynuli. Kde přesně se neštěstí stalo, vzdušné síly neuvedly. Nikomu z civilistů na zemi se nejspíš nic nestalo. Příčinu havárie zjišťují vyšetřovatelé. Ukrajina letoun ztratila v situaci, kdy se ruské invazi brání už pátým rokem. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel boduje. Na zlaté tretře v Ostravě vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund 74 setin. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se na počátku června stala po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Zítra čekáme mraky i sluníčko, místy sprchne, bouřka se ale přidá jen ojediněle. Naměříme kolem 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

Tak jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se pak bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna trvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Plachtění na moři může mít řadu úskalí. V našich impulzech Honzy Benešovského na ně upozornil jachetní instruktor Matěj Novák. Mezi hlavní rizika patří okolní plavidla, počasí nebo ostrovy a mělčiny. Novák v našem vysílání promluvil v souvislosti s nedělní nehodou u chorvatského Splitu, kdy při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi. Právě Jadran má podle něho i nepřehledné lokality.
2: Jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které navigačně velmi náročné, je Kornátský národní park, protože tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
1: Pro ovládání plachetnice je nutné mít kapitánské zkoušky. Ty se skládají z praktické i teoretické části. Novák také potvrdil, že v Chorvatsku může mít kapitán stejně jako řidič auta 0,5 promile alkoholu. Sám ale doporučil absolutní střízlivost. Česká poslankyně Evropského parlamentu Nikola Bartůšek hlásí změnu. Ode dneška je členkou frakce Evropští konzervativci a reformisté. V té zasedají mimo jiné zákonodárci zvolení za ODS. Bartůšek agentuře ČTK potvrdila informaci webu Politico. Server napsal, že členové frakce budou o jejím přijetí hlasovat zítra večer. Europoslanec Alexandr Vondra ale ČTK sdělil, že poslanci přijetí Bartůšek schválili už dnes v podvečer. Na pustevnách v Beskydech vznikají v těchto dnech obří sochy z písku. V rámci 7. ročníku výstavy Písko svět tam sochaři pracují na dílech, která letos upozorní na ohrožený svět ptáků.
3: Po dokončení pak budou několik metrů vysoké sochy k vidění zdarma pod širým nebem a jejich životnost bude záležet stejně jako v minulých letech, především na počasí. Unikátní výstava představí široké veřejnosti ptačí druhy ohrožené v Česku i ve světě. Mezi stvárněnými ptáky bude například papoušek ara hyacintový, sova sněžná nebo tetřev hlušec. Expozici doplní informační cedule, které přiblíží zájemcům jejich způsob života, míru ohrožení i možnosti, jak může každý z nás přispět k ochraně přírody. Eva Panošová, Rádio Impuls, Pustevny.
1: Námořníci na ruské fregatě dnes způsobili poprask v Lamaňském průlivu. Při proplouvání mezi ostrovem White a Normandii vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se podle agentur AFP a Reuters k válečnému plavidlu přiblížila zhruba na 0,5 kilometru. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že armáda ojedinělý incident vyšetřuje. Okolnosti události zůstávají nejasné. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii hlášené nejsou. Zítra má být oblačno až zataženo, místy se sluníčko prosadí i víc. Mohou se objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme většinou mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude až 27. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

vědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Vyšetřování české tragédie v Chorvatsku přináší nová zjištění. Chorvatská média s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Pronajatá plachetnice měla veškerou potřebnou dokumentaci a z hlediska oprávnění bylo vše v pořádku i u kapitána. Plachetnice se v sobotu střetla s katamaránem u chorvatského města Split. Na plachetnici s českým osazenstvem plujícím pod francouzskou vlajkou bylo 8 lidí. 4 nehodu nepřežili. Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
2: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
1: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarší ze 3 mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko.
3: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: 29-letý učitel v Rakousku zavraždil svou kolegyni přímo ve škole. O rok mladší ženě nejspíš ze žárlivosti nejprve zasadil ve školní knihovně několik ran dýkou do krku. Podle serveru Novinky.cz pak ženu ještě 3x střelil do hlavy legálně drženou zbraní. Po činu muž odjel z místa autem a za jízdy se ve vysoké rychlosti zastřelil. Jeho auto čelně narazilo do stromu a muž na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů nejspíš pachatel usiloval o přízeň své kolegyně. Psychicky unesl, že si nedávno našla přítele. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa úspěšně. Senegal porazili suverénně 3-1, 2x skóroval Kylian Mbappé a s 58 góly se stal nejlepším reprezentačním střelcem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno puk, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudson spíš jít najmout dál.

0: jsou ty šípy příliš nezraní. Malé šípy tuhou září a ty cítíš pětilí.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu. Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou od čtvrtka pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna potrvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Kriminalisté navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka. Ukončili totiž vyšetřování investic do sudů s whisky Střebíče. Škoda v případu podle policie činí víc než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je 716. Uvedl to Třebíčský deník. Podnikateli obviněnému z podvodu hrozí při prokázání viny trest vězení na 5 až 10 let. Chládek podle deníku dlouhodobě odmítá, že by se podvodu dopustil. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit. Filmaři si kompletně rozebrali peníze od Ústeckého kraje. Ten formou pobídek podpořil 22 projektů, jejichž producenti pak museli utrácet právě v regionu. Kam kamery zavítaly, přibližuje Barbora Hyšková z filmové kanceláře Ústeckého kraje.
2: Jsou to tradiční lokace jako Zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
1: Ústecký kraj filmařům zlevnil útratu na svém území dohromady o 640 milionů korun. Za velkého šťastlivce se může považovat 10letý školák z Prahy. V areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku se mu podařilo najít raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000. Agentuře ČTK řekl o unikátním nálezu lektor Domu přírody Ladislav David. Dětem zadával hledání takového šneka jako téměř nesplnitelnou výzvu. Neúspěšně se ji snažili splnit předchozích 4 až 5 let a sám lektor prý nečekal, že někdo uspěje. Šance na to, že by se nalezený raritní šnek mohl rozmnožovat, jsou ale podle něj zatím nulové. Musel by se najít další levotočivý kousek. David prozradil, že obrácený šnek má totiž zrcadlově umístěné i orgány. V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
3: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o Hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutkoherce. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. O celém realizačním týmu Slovácka bude jasno během několika dalších dnů. Dnes budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

se na nás nevtíčí do klíma. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Vyšetřování české tragédie v Chorvatsku přináší nová zjištění. Chorvatská média s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Pronajatá plachetnice měla veškerou potřebnou dokumentaci a z hlediska oprávnění bylo vše v pořádku i u kapitána. Plachetnice se v sobotu střetla s katamaránem u chorvatského města Split. Na plachetnici s českým osazenstvem plujícím pod francouzskou vlajkou bylo 8 lidí. 4 nehodu nepřežili. Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
1: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
0: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarší ze 3 mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko.
2: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: 29-letý učitel v Rakousku zavraždil svou kolegyni přímo ve škole. O rok mladší ženě nejspíš ze žárlivosti nejprve zasadil ve školní knihovně několik ran dýkou do krku. Podle serveru novinky.cz pak ženu ještě 3x střelil do hlavy legálně drženou zbraní. Po činu muž odjel z místa autem a za jízdy se ve vysoké rychlosti zastřelil. Jeho auto čelně narazilo do stromu a muž na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů nejspíš pachatel usiloval o přízeň své kolegyně. Psychicky unesl, že si nedávno našla přítele. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa úspěšně. Senegal porazili suverénně 3-1. Dvakrát